0: produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Investovanie nie je bez rizika.